0: Počúvate Rádio Košice.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bórek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo Jersey, Calvin Klein. Tak...

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psa, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi.

0: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí.
1: Možná ta cesta je cíl.
0: A věřím, že co se má stát, to se nezmění.
1: Možná ta cesta je cíl.
2: Cesta je cíl.
0: Někdy má ten život spát a někdy stojí.
1: Možná ta cesta je cíl.

vás stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.